víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Provoz několika populárních systémů s umělou inteligencí postihly ve čtvrtek celosvětové výpadky. Problémy hlásili uživatelé ChatGPT, ale také dalších známých chatbotů. Jen u ChatGPT evidovaly služby sledující výpadky desítky tisíc hlášení. Provozovatel provedl nápravná opatření, příčinu problému ale zatím nezveřejnil. V Tibetu zůstává po ničivé povodni pohřešováno více než 500 lidí. Katastrofu před více než týdnem způsobilo odtržení části ledovce, které vyvolalo mohutnou záplavovou vlnu. Čínské úřady zatím potvrdily 21 mrtvých, podle kritiků ale skutečný počet obětí může být výrazně vyšší. Rodiny pohřešovaných si stěžují na nedostatek informací a někteří lidé se proto vydávají do Tibetu pátrat sami. Volkswagen schválil největší transformační plán ve své historii. Do roku 2030 chce zvýšit efektivitu a lépe konkurovat především na světových trzích. Součástí změn je zrušení dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst po celém světě. Firma zároveň řeší budoucnost 4 německých továren, pro které hledá další využití. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Onkologické oddělení Jihlavské nemocnice vede nová primářka. Stala se jí Dana Dvořáková.
4: Mým cílem je nadále rozvíjet fungující lékařský tým, který je silný a odborně respektovaný. Kvalitní onkologická péče stojí hlavně na skvělých lidech, na lékařích, sestřičkách, sanitářích, prostě všech, kteří o pacienta pečují.
2: Novou primářku má i oddělení laboratorní medicíny Elišku Laštůvkovou. A jaké bude počasí? Dnes nás čekají opravdu letní teploty, na Vysočině naměříme až 29 stupňů a oblačné nebe se odpoledne začne vyjasňovat.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
2: Musíš se rozkokrhat ještě.
3: Jsi byl na nějakým rockovým koncertu včera, ne?
1: Tak, krásné ráno, 6:02. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj. Davide, já bych to odstartoval vtipem, co si nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
3: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, nekecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama. Ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 eur.
2: Já to miluju, miluju.
1: Pane bože.
2: Tak při pátku si myslím, že tohle sedlo hezky.
1: Tak já si myslím, že při pátku už jako nic netrumfnem, jo? Že to bylo to nejvíc. Tak posloucháte Hit Radio, Snídaně šampionů, Imagine Dragons, tím začínáme. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, páteční Hit Radio, 6 minut po 6. Dobré ránko. Tak co chystáte na víkend, co? Už máte plány? Už víte? Co vy dva?
1: Já jsem se teďka koukla do kalendáře a normálně jsem překvapená, protože většinou tam vždycky něco je a teďka tam v sobotu ani v neděli nic není, takže asi nějaký jako...
0: Nekecej, jako volno.
1: Volníčko, chill.
0: David, svatba další nebo...
2: Ne, my jdeme s manželkou nahory. Zní to šíleně, ty.
0: Fakt?
2: Zvykám si na to.
0: A no? Jak si zvyká vůbec na nový příjmení?
2: No tak ona ho zatím kvůli svatební cestě nemá.
0: Jasně.
2: Protože by si musela měnit letenky, takže ona má zatím furt to stejný a změní si ho až dodatečně.
0: Jasně, a ty jsi David Jošt, že jo, samozřejmě, ale...
2: No já nejsem Joštová, no.
0: To je, no, aby bylo nějaký GDPR, že jo, tak jako má tam Ova teda tvoje žena.
2: Ano,
0: nebo
2: ano.
0: To je, nebo to je jenom Jošt?
2: Ne, Ova,
0: je to Ova. Dobře, no a já budu na svatbě. Klasika. Spíš mám pověste, co máte v plánu na tenhle víkend vy, takhle, hnedka po tom prvním zářijovém týdnu.
1: Jestli náhodou nemusíte někdo pracovat, nebo jestli má být hezky, že jo, jsme říkali včera. Tak možná
2: tak jestli budete třeba poslouchat Hit Radio.
1: No, nebo.
0: Třeba.
1: Čeká nás minuta šampionů, za minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, tak nás pojďte zazásobit, chceme tři věci.
0: Napište nám, jak se jmenujete, napište nám, odkud jste a napište nám, co teda máte v plánu na nadcházející víkend. To celé pošlete na 777-937-777 a třeba se uslyšíte ve vysílání. Teď Black Eyed Peas na Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 7:45 vám přejeme krásné ráno. S vámi Michal, David, taky Jasmin. A teď to bude taky celé o vás. Ptali jsme se, co chystáte na víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Kufrerka Praha jede v sobotu s Fenkou nahánět bažanty.
0: Milan Opočno vyráží na 14 dní do Polska.
1: Martin Ústí bohužel pracovní víkend.
0: David Jacler v sobotu má dcera závody na hasičích.
1: Káča Osoblažskou konečně volný víkend a tak výlet do Adršpachu.
0: Jivča Praha o víkendu oslava dceřiných narozenin.
1: Jarka Třeboň vynobraní a poslední jízdy na kole.
0: Andrea, manžel narozeniny do toho výročí, takže vyrazí na víkend na Pálavu.
1: Míša Třebíč o víkendu bude se svými syny na Vranovské přehradě.
0: Patrik Hradec Králové, gladiátor Terezín.
1: Petr Skoky, Dolní Újezd, víkend v dílně opravovat auta.
0: Renata Varnsdorf má plán jít do práce dnes i o víkendu.
1: Jakub Kousek od Kutné Hory jede na víkend na motorkářský sraz Javáč.
0: Stáňa Hrejkovice, zítra ji čeká rodinná oslava.
1: Hanka Liberec, houby a zase houby.
0: A houby, a když nebudou houby, tak z toho bude houby.
2: Neskutečně rozmanitý, tyjo.
0: Ano, to jsem chtěl říct, že opravdu ty plány na víkend máte teda jako různý, někdo v práci, někdo prostě tady bude na Javáči, někdo na houbách a my vám budeme teď hrát. Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, hezké ráno.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v provozu. Pozor na silnicích 2/385 a 3/3851 v obci Křídla, okres Žďár nad Sázavou, probíhají práce na silnici. V místě je vedený kyvadlový provoz jedním místním pruhem.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: nejhranější song na svatbách, Alex Warren, Ordinary, tady na Hit Radio v 6.29, hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update. V pražských Letňanech dnes začíná dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou známky, mince, bankovky, pohlednice, staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci si navíc mohou nechat přímo na místě ocenit vlastní sbírky. Letošní sarkastické Nobelovy ceny opět ocenili ty nejkurioznější vědecké výzkumy. Vědci zkoumali například evoluci líbání nebo možnost hodnotit kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Mezi oceněnými je i studie, která zjišťovala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní. Stále více lidí dává před kariérním postupem přednost spokojenějšímu životu. Trend dostal název kariérní minimalismus a upřednostňuje stabilitu, duševní pohodu a volný čas před pracovními ambicemi. Změna zaměstnání ale může znamenat i nižší příjem a finanční stres.
2: Podle mě bylo jasný, že k tomu někdy dojde, tím v jakém tempu všichni tak nějak v dnešní době jsme, a mně se to líbí.
0: Si představuju, jak přijde ten nadřízený za tím Karlem a řekne, hele Karle, já bych chtěl povýšit, a Karel, hele, to je v pohodě, já tady toho stejně moc neudělám, takhle to nechme. Pojďme na muziku, Supergrad.

0: za stole. 6.37, tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno a kdo ví, co bude za 100 let. Rok 2126, to je tak nějak teda jasný. Ale vás by to nezajímalo, co bude za 100 let? Mě teda moc.
1: Jo. Taky.
0: Mě teda moc. Já teda občas přemýšlím, co bude třeba tady ve studiu, odkud vysíláme, nebo kdo bude bydlet v domě, kde bydlíme, nebo co bude třeba v práci, tam, kde pracujeme za 100 let, jo? Jestli tam třeba někdo neudělá, nevím, buď tam bude pracovat, nebo tam někdo udělá svatební místo. Jo? Těch variant je spoustu. Co si myslíte, že bude za 100 let?
1: Ty bláho.
2: Tak my už tady určitě nebudeme, to je jasný.
1: Ale jako je příhodný, že o tom mluvíš, protože jsem narazila nedávno na nějaký jako příspěvek na Instagramu, kde se tohle to řešilo. A já to někde mám dokonce založený, ale někde tam lidi psali, jakože jaký asi bude týden v Lidlu zrovna. Jestli bude Jágr ještě teda jako aktivní, nebo co
2: kolik
1: bude.
2: Kolik budou stát pohonné hmoty třeba, že jo?
0: No jasně.
2: Když dneska stojí nafta 45.
0: A myslíš, počkej, takhle za 100 let bude ještě vůbec nějaká ropa, nebo?
2: To je pravda, no.
1: Mě by zajímalo, jak na tom bude Michal Knejp třeba, jak to s ním jako dopadne.
0: Se mnou? No. Hele, já, šéfe, vydržíte ještě tak 20 let. 20 let. Ale za 100 let se možná budeme ptát, kde dneska hraje Helena Vondráčková. Stálice. Já bych to možná nechal dohrát.
1: Hele, ale já jsem jí zrovna teďka poslouchala. Já mám playlist fakt nabitej vším možným. A jdu po ulici, předevčírem, poslouchám To tehdy padal déšť od starý Vondráčkový. A najednou vidím mladou Vondráčkovou přímo naproti mě. Tak si říkám, tak co je tohle za náhodu?
2: Já si to ukázat.
0: No tak vy, kdo nás posloucháte a neřídíte, tak můžete udělat ten, tady ten tanec, jak se tomu říká, tomu tanečku?
1: Nevím, ale
2: nevím, ale už to nedělej, prosím.
0: Tak jo, tak pojďme se dát zbyteček.

lístky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu. Na Žďársku mezi Stráneckou Zhoří a Velkým Meziříčím došlo ke střetu dvou osobních aut, zdržení je nárazové. Dejte velký pozor, ať do bouračky nevletíte.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. We were good.

0: Ráno David. Na Hit Rádiu 6.51. Přejeme vám krásné páteční ráno, šampioni.
1: Jsou zpěváci, který nesnesou kritiku, pak je tady třeba James Blunt, který si ji na internetu aktivně vyhledává, aby se měl komu vysmát, nevím, jestli jste to věděli, ale opravdu, ano, jsou hvězdy, co si hodně hlídají svoji image na sociálních sítích a všude možně jinde, ale on opravdu hledá ty svý hejtry a pak jim odpovídá tím stylem, že nakonec ho vlastně začnou mít ještě rádi za to, jak geniálně jim dokázal odpovědět.
0: Já si myslel, že řekne, že hledá ty hejtry, ale že pak přijde a smaže ty komentáře. Jako to třeba dělají, já nevím, politici, že jo, v České republice.
1: Tak prosím vás, ale tenhle člověk se vrací do Česka. 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu.
2: Já bych šel?
0: Já bych šel taky.
1: Já bych šla taky.
0: Já bych šel taky, určitě, pokud jste nevěděli, kdo je James Blunt, tak tohle vám to krásně připomene. Taky od něj známe tohle.
2: Většinou je to velká trizna, no, jako...
0: Je to takový smutný, jako, kdyby třeba venku pršelo, padaly trakaře, teďka bys seděl u toho okna, tak, anebo třeba v autobuse, že bys jel, koukal z okna ven a byl smutný, že?
1: A teď ten smutek je nejlepší emoce na psaní songu, já to miluju, a tenhle song teda miluju echt.
0: Hele, a tady je něco ještě o mně.
2: Se znáte.
0: No, jasně, tak to napsal pro mě, že?
1: Tak, you're beautiful. Tak to, pojďme si pustit toho Weissmana.
0: Já bych chtěl You're Beautiful.
1: Ne.
0: Co počkej,
2: já bych chtěl taky Weissmana.
0: Aha, no tak no? To je dobře, no. Tak já bych potřeboval pomoct, tak do nás posloucháte, 800-937-937, schválně co vyberete, jo? Pojďte si zavolat, máte jedinečnou šanci mi pomoct a vybrat tady jo. Tu krásnou písničku You're Beautiful.
1: Tak já si myslím, že jsme tě v první řadě přehlasovali, ale dobře, pojďme to zkusit.
2: No, ale když teďka posluchač řekne You're Beautiful, tak to bude 2-2, takže pak volá další, jo?
0: Já tady mám stovky tisíc posluchačů proti vám dvěma, jo? 800-937-937.
1: Ty blázne.
0: A počkej, tak oni to asi nechtějí, no, taky.
2: Ještě můžete taky říct, že nechcete vůbec Jamesa Blunta. I to je názor.
1: I to je názor, hele, přesně.
0: Tak schválně, jo. Dobré ráno, snídaní šampionů, kdo tam?
3: Ahoj, tady Patrik.
0: Ahoj, Patriku, tak jakou dáme písničku? Dáme You're Beautiful, nebo co dáme?
3: Můžeš si vybrat něco jiného.
2: Jako od něj, nebo obecně?
0: Jako od něj,
3: Jako obecně?
0: Ne, jo, od něj, jedině od něj.
1: Weissman nebo You're Beautiful?
3: Tak já asi si nechám doporučit od Jasmin.
0: Takže dáme Weissmana, jo?
1: Perfektní jo. Práce, Páťo.
2: Hele, ale jenom jak jsi říkal vždycky v Milionáři mimo soutěž, co jsi chtěl dát?
3: Já se synem ujíždím na rybičkách.
0: Rybičky,
1: ty taky miluju teda.
0: Ale tak ryby.
3: Já mám rád rybičky, no.
0: Ryby, taky mám rád ryby, no, šproty hlavně, polej a tak. Hele, tak my ti děkujeme za hovor, Weissman tam letí, jo, já jsem teda trochu...
3: Moc jsem tě nepotěšil, no, ale já tě taky nepotěším.
0: Ale mě jsi potěšil, že jsi zavolal aspoň.
3: Jo, no tak jedu do práce, tak co bych jinýho dělal, no.
0: Přesně.
1: Tak ať ti to uteče.
0: Krásný pátek a díky za telefon.
3: Čau.
0: James Blunt, Weissman na Hit Radio pro vás teď a 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu. Hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Litr benzínu stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů, nafta potom téměř 46 korun. Analytici navíc očekávají, že ceny porostou i v dalších dnech, výrazněji hlavně u nafty. Ta by mohla zdražit o více než korunu a přiblížit se hranici 47 korun za litr. Evropská unie má před zimou nezvykle nízké zásoby zemního plynu, k dosažení alespoň 75% naplněnosti zásob. Osobníků jí chybí přes 100 terawatt hodin plynu. Evropa tak bude muset více soupeřit o dodávky zkapalněného plynu, což může tlačit vzhůru jeho cenu. Podle unijních úřadů ale zatím bezprostřední ohrožení dodávek plynu nehrozí. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára. Ten může na člověka přenášet například virus Zika nebo horečku dengue. Podle odborníků jeho šíření nahrává stále teplejší podnebí na severu Evropy. Podobné tropické druhy komárů se proto mohou v Evropě objevovat stále častěji. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Už zítra se bude v Jihlavě opět pomáhat. Přijďte na koncert Pomůžete, se koná v areálu letního kina. Vstupné 150 korun a celý výtěžek půjde na pomoc nevidomým a slabozrakým občanům kraje Vysočina. Vystoupí tady 13 kapel, mezi nimi Oči, Vigo, Harry, Grupis a další. Připravený bude také skákací hrad, malování na obličej, naučná stezka a chybět nebude tetování nebo tvoření. Akce za podpory města Jihlavy startuje ve 13:30. Hlavně v první části dne bude na Vysočině většinou oblačno. Odpoledne se začne vyjasňovat a večer už bude nebe téměř bez mráčku a teploty vysoké 26 až 29 stupňů.
4: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barco za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Krásné ránko.
6: Krásný pátek, ježiš. Snídaně
5: šampionů. To znělo jako, ježiš, on je zase
6: ne,
5: pátek.
6: Ne, pojďme konečně si užít pátek,
5: on je to bude tady. Víkend, já bych chtěl být v práci přes víkend. Je tady s námi i David, čau Dave.
2: Ahoj, dobré ráno.
5: Hlavně tady jste s námi, vy všichni, kdo jste u rádia, za to díky. Si a Cheap Thrill, s tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Je přesně 7 hodin, 10 minut. To bude následující měsíc docela dost zásadní čas. 7 hodin, 10 minut. To si moc dobře pamatujte. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem rozdáme 100 000 korun, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a budete nás poslouchat každé pracovní ráno právě v 7 hodin a 10 minut a budete čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Ten zní přesně takhle, v 7 hodin 10 minut ho každý všední ráno uslyšíte. A když ho uslyšíte, tak se radši mrkněte za dveře, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, jestli tam nejsme a jestli si tím pádem nevyděláte nějaký peňážky.
0: No a když tam budeme, tak peníze jsou vaše. Když tam nebudete, tak přidáme další peníze pro toho, kdo nám otevře. Tak startujeme v pondělí registrace na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná, tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ráno.

0: Shakura.
1: Whenever, whatever.
2: Hezké ráno.
3: Znáte ten moment, kdy jedete autem, myslíte si, že jsou nějaký jako pravidla, a ono jiný auto najednou bez blinkru odbočí a vás, ve vás to v ten moment úplně vře, tak pokud jo, tak nejste sami. 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří právě ty řidiči, kteří nepoužívají blinkr. A já se ptám, proč? Vždyť je to tak strašně blízko prstům, ta páčka, tak proč je takový problém, sakra to?

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Třebíčsku, v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Ohrazenické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici. No a na Jihlavsku v Brtnici na Tyršově náměstí probíhají stavební práce, místo je neprůjezdné.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu 7.29. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Za malou chvíli rychlá pětka. O co a jak soutěžit, tak to řekneme hned po ranním updateu s Davidem.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence míří i do běžných domácích spotřebičů. Nové trouby, kávovary nebo ledničky už dokážou komunikovat s uživatelem a přizpůsobovat se jeho potřebám. Výrobci podobné novinky představují na veletrhu v Berlíně. 91letý Američan se stal nejstarším člověkem, který dokončil Apalačskou stezku. Více než 3500 kilometrů dlouhou trasu zvládl navzdory 71 pádům a jedné hospitalizaci. Stejný rekord přitom držel už v roce 2017, kdy mu bylo 82 let. Nevyžádané rady často vypovídají víc o nás, než o člověku, kterému radíme. Podle psychologů si jimi někdy potvrzujeme, že náš vlastní způsob života je správný. Cizí rozhodnutí nás totiž mohou přimět pochybovat o našich vlastních volbách.
3: A víte, co je nejhorší, jak dávají na Instagramu nevyžádané rady matky jiným novopečeným matkám? To jsou vždycky konverzace, to je strašný.
2: No vlastně všechny nevyžádané rady jsou špatné.
0: Mě to připomnělo, jak jeden náš známý Davide chtěl napsat v angličtině na Facebook, jen Bůh mě může soudit. A jak to napsal?
2: No místo only God can judge me napsal only good can judge me. Mimochodem, když už jsme u těch nevyžádaných hrát, mohli bychom si zahrát Luci teďka.
0: Luci bychom si mohli zahrát? No tak jo, tady je. Hele, tebe si pošlu pro smrt, Davide. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a jeden z vás se pokusí vyhrát tuhle cenu.
0: Teď Markéz a Lucie. Vaj-

0: A já mám compañeros Marquez Basta na Hit Rádiu.
1: Basta.
0: Pojďme se utěšit.
2: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás poslední startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 27.
3: Vy si sami vyberete, jestli běžíte závod noční nebo denní, to je na vás. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo to zkusí dneska?
0: Bude Richard z Friedlandu. Ríšo, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
3: Ahoj.
0: Hezké ráno. Prosím tě, ty teďka jedeš autem nebo běžíš do práce?
4: Jel jsem autem, ale už jsem zastavil.
0: Jasně, jasně. No a zeptám se, měl bys si koho vzít s sebou, kdyby si vyhrál tady, tady to startovné, protože máš 3+1, když tak.
4: No, vzal bys asi kolegyni.
0: Hezky, tak to budu mít radost. Tak když jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Kolik pedálů má auto s manuální převodovkou?
4: 3.
0: Jo.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Richarde, kolik metrů má 1 kilometr?
4: 1000.
0: Mm-hmm.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje dřevěný pohádkový chlapeček, kterému při lhaní roste nos?
4: Nevím.
3: Hele, vždycky tady máme toleranci jedné chyby, takže než odpovíš, tak hodně přemýšlej, zkus to ještě, jo?
0: Začíná to na pi.
4: Ne.
3: Hele.
4: Pikachu.
0: Tak, začíná to na pin.
3: Bomba.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejslavnější pražský most?
4: Karlův.
0: Jo, jo. A Ríšo, poslední otázka. Na jaké roky platí výhra, o kterou hraješ?
4: 2026 a 2027.
0: Yeah! No jasně! Je to tvoje, Richarde, 4x startovné na závod Urban Challenge, a to v hodnotě 12 000 korun. Je to tvé.
4: Super, děkuju.
3: Pikachu mě pobavil,
0: Pikachu,
3: boží.
0: Pikachu dobrej. Tak Ríšo, zvládni pátek v práci a zase se někde ozve, jo?
4: Jo, super, moc děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
3: Gratulky, ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: 7.40, Jamel je superstar, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Kolik peněz by muselo přistát na vašem účtu, abyste se mohli šéfovi vysmát a odejít středem? Kolik myslíte?
1: To asi záleží, ne?
0: No, protože podle posledních propočtů to možná není tak nereálný, jak to zní, protože spoustu lidí si myslí, že to je třeba miliarda, jo, nebo něco takového. Ale píše se tady, že pokud třeba jako pár utratíte 80 tisíc měsíčně, tak vaše svoboda má cenovku 21,5 milionu korun. A nebo nemusíte odejít úplně, jo? Stačí vám třeba 4 miliony a můžete přejít na 4denní pracovní týden, takže jeden volný pátek stojí přesně 4 miliony.
2: Ty bláho, jako...
0: Tak mě by zajímalo, kolik peněz...
1: Kolik stojí volný pondělí, mi ještě řekni. Pátek mi nevadí.
0: Tam to jde exponenciálně nahoru teda, jo, rozhodně. Takhle, kdybyste dneska čistě teoreticky, jo, vy, kdo nás posloucháte i vy tady ve studiu, kdybyste v nějaký loterii vyhráli třeba 100 milionů korun, natahovali byste si v pondělí ráno do práce budík na pondělí na ráno? Asi odpověď jasná, že? Ale možná i za 10.
2: Já radši šéfovi popřeju
0: hezký den. Asi za 2. A možná i za...
1: Je za 2.
0: Lady Gaga, The Dead Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny nám hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na D1 na 151. a půltém kilometru za Velkým Meziříčím ve směru na Brno havarovalo osobní auto, počítejte se zdržením v téměř 3-kilometrové koloně. Pokud se blížíte, raději nohu z plynu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Hit Radio 752. Dobré ráno.
1: Přišla nám zpráva, která nás donutila zapřemýšlet se nad novou Superstar, protože ta zpráva zní: Čauky raňáci, budete řešit Superstar? Co říkáte na nový ročník? A Jasmin jako zpěvačka, tak jestli ji tam třeba někdo hned zaujal a td. Mějte se myšák. Je pravda, že Superstar je velký téma, ačkoliv si myslím, že v dnešní době sociálních sítí to už není jako tak vlastně potřeba takovýhle soutěže. A vlastně jsem čekala, že se to uchopí nějak novějc, ale furt to vypadá stejně. I tak jsem na to koukala a baví mě tam dvě holčiny, které už ale svoji hudební dráhu vlastně mají rozjetou, takže za mě tam vůbec nemuseli bejt, ale jo, koukat asi budu.
2: Já jsem koukal včera úplně náhodou, tak jsem listoval televizním programem a najednou koukám Superstar, slušný retro jsem si řekl, tak si to pustím a normálně mě to úplně vrátilo v čase o 20 let a úplně jsem si to užil.
0: Ale my jsme včera hledali na televizi Ano šéfe a normálně tam skočilo asi na 5 vteřin a ještě jsem to neviděl teda, takže mám co doplňovat, takže já jsem teda nejvíc pozadu, já jsme to vás koukli úplně, ty teda část ano. A já teda vůbec, dobře.
2: Proč koukáte na mě?
1: Ty jsi nám chtěl dát nějaký kvíz?
0: Chtěl dát kvíz?
2: No dobře, tak pojďme na to. Ale vyzýváme naše posluchače, aby si zahráli s námi. Je to takový průřez historií Superstar v Česku a Československu. Aha, připravil jsem si 8 otázek, 4 každej a máme vždycky 3 možnosti.
0: Já jsem tak... myslel, že jsi to skračoval, jak se zdíval, víš? Jako, že to teda dělat nakonec nebudem. Takže pojďme na ty otázky.
2: Pojďme na to. Takže začíná Jasmin. Ve kterém roce proběhla první řada Česko hledá Superstar?
1: Jestli se nepletu, ty máš na výběr nebo
2: mám,
1: ne?
2: Mám, ale tak zkus chválně.
1: Myslím si, že 2004.
2: 2004 je správně, Jasmin má bod. Michale, kolikátý skončil Ben Kristoval v Česko-slovenské Superstar 2009?
0: Tak si prču.
1: A to já vím, to já vím.
2: Chceš tipnout nebo ti dám nápovědy?
0: Nápovědy.
2: 5, 7 nebo 9?
0: 5.
2: Je to 7.
1: Špatně!
2: Jasmin, doplň porotu první řady. Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, za A Ondřej Soukup a Milan Herman, za B Pavol Habera a Dara Rollins, nebo za C Eduard Klezla a Michal Horáček.
1: No tak byl tam Soukup, ne? Ale kdo s ním? Je na výběr Soukup s Haberou dohromady?
2: Ne, Ondřej Soukup a Milan Herman.
1: Tak dejme Hermana, no.
2: Je to tak, Jasmin má 2 body.
1: Ale vůbec nevím, kdo Herman je upřímně už.
2: Michale, kdo vyhrál první čes
0: to vyrábí, společnou? Brata vyrábí.
2: Kdo vyhrál první společnou československou Superstar v roce 2009? Za A, nebo chceš rovnou říct?
0: Ne, chci možná.
2: Za A Miroš Majda.
0: Ano.
2: Za B Martin Chodůr, anebo za C Monika Bagárová.
0: Jaká byla otázka?
2: Kdo vyhrál první československou Superstar v roce 2009?
0: A možnosti?
2: Tak se zkus soustředit, by se to teďka říkal. Šmajda, Chodůr nebo Bagárová?
0: Chodůr.
2: Chodůr je správně, 2-1. Jasmin. Můžeš to vlastně ukončit?
1: No.
2: Koho porazil Lukáš Adamec ve finále Superstar 2011? Gabrielu Gunčíkovou, Celeste Buckingham.
1: Gunčíkovou.
2: Ano, 3-1. Tak Michal, ještě dáme tobě šanci. Kdo vyhrál Superstar v roce 2015? Štěpán Urban, Ema Drobná nebo Pavol Kovalíček?
0: To vůbec nevím.
1: Já to vím.
0: Drobná.
2: Je to Drobná.
0: Drobná, no, tak vím.
2: Tak moment, máme to 3-2. Poslední.
1: Ještě jedna, jo?
2: Ještě furt.
0: Započkej, takže my pořád hrajeme, jo?
2: Tak Jasmin, kdo skončil třetí v první české Superstar v roce 2004? Tomáš Savka, Sámer Issa nebo Martina Balogová?
1: Issa.
2: Byl to Sámer Issa, takže Jasmin vítězí.
0: To Issa. No, vy se nezvládnu, že? Dobrý, no.
1: No tak uvidíme, kdo to vyhraje letos. Jaký zajímavý tváře se tam objeví.
2: Takovou otázku tady ještě nemám.
0: Herman.
1: A je vtipný, že vlastně

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropu čekají v následujících dnech výrazné teplotní rozdíly. Na jihu a západě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům a padat mohou zářijové rekordy. V Česku může být v pátek přes 30, už v sobotu ale jen kolem 20. Začátkem příštího týdne se pak mají tropické teploty znovu vrátit. Hladina Orlické přehrady klesla na historické minimum, tak málo vody v ní bylo naposledy při jejím napouštění v 60. letech. Kvůli dlouhodobému suchu se od dneška výrazně omezí vypouštění vody z Orlíku. Potřebný průtok Vltavy tak začne poprvé v historii více zajišťovat voda ze slap. Nizozemská centrální banka přesouvá kvůli geopolitickému napětí část svých zlatých rezerv do Evropy. Z USA a Kanady stáhla 86 tun zlata v hodnotě stovek miliard korun. Zlato nově uloží v Londýně, odkud ho může v případě krize snáze využít. Banka tvrdí, že se tím chce lépe připravit na případná mimořádná rizika. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Onkologické oddělení Hlavské nemocnice vede nová primářka. Stala se jí Dana Dvořáková.
4: Mým cílem je nadále rozvíjet fungující lékařský tým, který je silný a odborně respektovaný. Kvalitní onkologická péče stojí hlavně na skvělých lidech, na lékařích, sestřičkách, sanitářích, prostě všech, kteří o pacienta pečují.
3: Novou primářku má i oddělení laboratorní medicíny Elišku Laštůvkovou. A jaké bude počasí? Dnes nás čekají opravdu letní teploty, na Vysočině naměříme až 29 stupňů a oblačné nebe se odpoledne začne vyjasňovat.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné páteční ráno.
2: Ahoj, hezký den. Snídaní
1: šampionů. Se zbavil Davide ve zprávách, že v Orlíku je sucho. Já jsem čet, možná se to taky četli, že tam teďka našli nějaký sudy nebo co. Mm-hmm. A lidi volají policii, protože tam je ta asociace, že jo, s těma orlickýma vrahama. Prosím vás, chlapi, neházejte ty sudy s těma lidma z toho mostu. Pojďme na muziku. Avicii Levels, 8 hodin 4 minuty. A my vám přejeme fantastické páteční ráno s Hit Rádiem. Jdeme na to.

0: Krásné ráno, s vámi Michal, David a taky Jasmin. Začalo září a vlastně se začátkem září taky největší podzimní teror, a to je vytahování teplejšího oblečení. A hlavně taky přehrabování šatníku. Kdo se v tom teďka poznáte, jo? Určitě jste taky už začali přehrabovat šatník a zjistili jste, kolik věcí tam máte, které na sebe už nikdy nevezmete. Já teda osobně, ne že bych ty věci nechtěl nosit, ale zjistil jsem, že ty věci mě tak nějak jako nejsou.
1: Jaký jsou těsnější, vej?
2: Zcvrkli se.
0: To ani nedá říct, že se svrkli, jo. Kdybych si to vzal na sebe, tak můžu jít na Prague Pride, jo. Takže jako až takhle těsný jsou ty věci. Jo, co vy? Máte s tím takovou zkušenost?
1: Asi ne takhle se smrskáváním oblečení, ale ano, mám tam spoustu věcí, které už nenosím. Říkám si, že už je jako někdy vytáhnu, no. A takhle to říkám každý rok, nikdy se to nestane. Mám tam třeba maturitní šaty, jo.
0: Aha.
1: Který prostě si říkám, to, že nevyhodím.
0: Tak to necháváš na svatbu pak, ne? No ale hlavně, že já nevím, jak to máte vy, jo, ale máme prostě doma 2-3 plný skříně oblečení, ale stejně si na sebe pak bereme ty 2-3 gousky, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, tuhle košili máš celý týden.
0: No tuhle košili, no 2 týdny, já bych tě opravil, jo. To triko taky už není úplně jako zánovní, ale tak dejte nám vědět, jestli vy máte nějaký kousek takhle. Co za nejbizarnější módní kousek schováváte, ale stejně víte, že už si to na sebe nikdy nevezmete.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte nám buď poslat hlasovku na WhatsApp, anebo zprávu normálně.
0: Vrátíme se k tomu teď. Housier na Hit Radio 2 Sweet. Hezké ráno.

0: Tohle Eric Pritz, Call on Me, vlastně nám to jde parádně na ruku, protože řešíme oblečení, který nám bylo malý a v tomhle videoklipu toho oblečení moc nebylo, kdo znáte. Posloucháte Hit Radio, 8 hodin, 14 minut, dobré ránko. Bavíme se tady o přerobování skříní, protože s podzimním počasím jsme ve skříně našli oblečení, na které jsme třeba zapomněli, anebo které nechceme vyhodit.
1: Ptali jsme se právě, co víte, že už si na sebe nevezmete, ale stejně si to tam necháte, tak Martin píše, mám tam schovanou mikinu Čas hulit, restovsky, to teda oceňuju, mám ráda.
0: A proč ji nenosí? Další zpráva, Milan, ahoj, já mám 30 let starou koženou bundu, co jsem dostal k 15. narozeninám, v té době stála 5000 a je krásná, ale to jsem měl 55 kilo, krásný chcípák jsem byl a teď už se blížím k 90, takže bez šance, ale tuhle si nechám.
1: Iris, ahoj, mám doma levisky 501, džíny z roku 67 a teďka, jak se zcvrkávám, tak je opět dopnu, to je super.
0: Ty džíny z roku 1967, to byla jiná kvalita materiálu.
2: To teda.
0: Máme tady taky několik hlasovek, pouštím tu od Zuzky.
3: Ahojky, tak já každý půl rok dětem i sobě třídím skříň a jelikož pak vždycky nemáme hadry, že jo, protože všechno řekne, chceš to nosit, nechceš, vyhodíme to dobrý, dáme to vždycky do toho kontejneru na ten textil, ale vždycky si tam nechávám starý legíny. Já nevím proč, já je stejně nenosím, vůbec nikdo je nenosí, ale prostě je tam vždycky mám. Co kdyby náhodou si řeknu, že jo. Protože my to vždycky máme takhle. Teď vím, že budu třeba třídit před Vánocema, jak bude vánoční úklid, ale legíny tam prostě nechám. I děravý, ale prostě co kdyby náhodou. Tak ahoj Zuzka.
1: Znám ten pocit, Zuzi, moc dobře.
0: Taky tady je parádní zpráva od Markéty. Ahoj, před 27 lety po seznámení s budoucím manželem jsem třídila jeho skříně. Našla jsem tam na zakázku šitou ošklivou koženou bundu. Ta musela být hnusná, už když ji šili. Manžel se jí nechtěl vzdát, ale já ho šikovně přemluvila, že ji vlastně už nechce.
1: Hele, mě tady ještě teďka na poslední chvíli zaujala jedna zpráva. Já mám taky schované maturitní šaty i svatební šaty. Už vím, že je nikdy na sebe neoblíknu a doufám, že až se dcera bude vdávat, tak se jí zalíbí a použije je. A v to podle mě doufá strašná spousta maminek, ale tyjo, já bych to asi jako neudělala. Já bych chtěla prostě svoje nový, jako moderní, co se mi líbí teďka.
0: Já nevím, jestli, když teda budu mluvit k vám chlapům, jo, tak co jste měli na sobě na maturáku, co? Vouvliv po dětkovi, co? No jasně, no. Takhle, děkujeme za vaše zprávy. Co můžeme říct, že tohle, co bude hrát teď, rozhodně vonošený ještě není. Huntrix, Audrey Nuna, Golden na Hit Radio v 8 hodin 17 minut. Tak, hezké ráno, šampioni.

0: Víc zbytečnou informaci se od nás dneska asi nedozvíte. Hoobes Tank, to budou další parádní hity, no a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte komplikace v plynulosti dopravy na dálnici D1. Na 150. kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda se zraněním. Na místě počítejte se zhruba 2-kilometrovou kolonou. Buďte ve střehu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Summer Love. Tohle jsou Miraj a tohle jsou hity na Hit Rádiu 8.31, krásné páteční ráno. Davide, ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská firma proměnila hudební límec v milionový biznis. Zařízení, které funguje jako reproduktor kolem krku, získalo v crowdfundingové kampani přes 4 miliony korun. Teď míří do prodeje a vyjde zhruba na 5800. Mladí Američané se stále obtížněji finančně osamostatňují od rodičů. Podle průzkumu se na nich cítí finančně závislých 72% generace Z a více než polovina mileniálů. Přesto většina mladých věří, že se v budoucnu dokážou osamostatnit. Kosmetické firmy stále častěji cílí prostřednictvím influencerů i na děti. Některé začínají používat přípravky na pleť už kolem 8 let, přestože je podle dermatologů vůbec nepotřebují. Nevhodná kosmetika jim navíc může pleť poškodit.
0: Mě by zajímalo, vlastně jestli vy holky, Jasmin, jestli si pamatujete, kdy jste se třeba poprvé namalovali?
3: Vím, že první řasenku jsem si dala jen tak, jakože když jsme šli do nějakého divadla nebo někam na nějaké představení, když mi bylo asi 10 a že jsem jí začala používat pravidelně, tak to mi bylo 14, ale jinak jsem jako dlouhou dobu, jako ani teďka make-upy a takhle něco si tam napatlám, ale nemám jako make-up vyloženě.
4: Co ty, Michale? Ty říkáš, že to zkoušel, ale.
0: Hele, zkoušel jsem to, no tak jako, sebral jsem to mámě, ne, že jo, když jsem byl malej, když jsem bylo 26, tak prostě se
3: namaloval.
0: A to není
3: běžný úplně.
4: To není běžný, no.
0: Není, no. Znamená to něco?
4: To nám řekni ty.
0: Pojďme na muziku. Tak taky jest. Nemusíte vědět tak všechno o mě hnedka, ne? Takhle z kraje. Takhle z kraje září, jo. Hele, to si necháme až na říjen. Seš, stay na Hit Rádiu. Krásné ráno, šampioni.

0: Hits. Be Mine, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá radost. Dopak to zvoní, Jasmin?
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už od pondělka budete pravidelně v 7 hodin 10 minut slýchat v našem éteru tenhle ten zvonek a až ho uslyšíte, jděte se kouknout za dveře.
0: Protože když tam budeme stát, tak vyhráváte spoustu peněz. Kdybyste tam náhodou nestáli, no tak je vyhraje druhý den ten další a ještě přihodíme něco navíc. Mm-hmm. Dohromady rozdáme za celé září 100 000 korun, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme takhle od 7. až do 25. září. Takže štěstěna se na vás třeba usměje.
0: No prostě po víkendu, hnedka v 7.10 máte možnost být první, vyhrát spoustu peněz. Detaily na webu Hit Radio.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: 8.50, tohle jsou Coldplay na Hit Radio We Pray.
1: Skončil nám, nebo končí teďka první školní týden, tak jestli vaše dítě po tomhle prvním týdnu školy přišlo domů s tím, že ho tam nikdo nemá rád, tak možná mu začíná hvězdná kariéra, protože světe div se. Když se podíváte na největší světový celebrity, tak spousta z nich byla ve škole přesně ten člověk, který ho ostatní nemuseli. Tady třeba Taylor Swift, tu nikdo nezval na večírky, to jsem měla taky tak. Selena Gomez, ta zažila šikanu na základce i na střední, Lady Gaga, ta že je jako ošklivá, Zac Efron, to byl hubenej kluk, který jako moc prej nezapadal.
0: No tak jako jasně, ale ty lidi, co jsi vyjmenovala, tak alespoň uměli zpívat, že jo? Tak co máme dělat my, co jsme zpívat neuměli? Já si vzpomenu, mě vždycky říkala učitelka, jo? Když se nebudeš učit, Michale, co z tebe bude? Ty to nikam nedotáhneš. No a podívej, měla pravdu.

0: Takhle vám hraje páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a Nico Santos v 8.57. Dobré ráno. No a zároveň to byl taky poslední song páteční snídaně. Tak děkujeme, že jsme spolu zvládli vstávat celý týden. Takhle, že vy jste to zvládli s náma.
1: Celý první vlastně zářijový týden, první fakt. Školní týden. Děkujeme. Je před náma víkend, takže si odpočíňte.
0: Aha, a po víkendu v 7.10, kdo pak to zvoní, budete mít první šanci vyhrát nějaký peníze. Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily k téhle soutěži, kdo pak to zvoní, najdete na webu hitradio.cz. Zároveň i registraci.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Tak nějak zvládněte pátek, užijte si víkend.
1: A slyšíme se v pondělí od 6.
0: Jsme tady na značkách v 6.00. Tak pa.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 141,5 a 94 ve směru na Prahu budou v levém pruhu probíhat práce údržby. Takže pozor na to, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Opozice už dříve avizovala, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Letošní léto přálo snad všem koupalištím. Zejména do těch brněnských teplé počasí přilákalo nebývalé množství lidí a návštěvnost přinesla hned několik rekordů. O nich nám více řekne mluvčí společnosti Stares Sport Martin Lísal.
5: Koupaliště Riviera během sezóny navštívilo necelých 150 tisíc návštěvníků. Mimořádně úspěšnou sezónu zaznamenalo také koupaliště Zábrdovice. Podle předběžných údajů sem zavítalo přes 45 tisíc návštěvníků, což představuje nejvyšší číslo od začátku evidence.
4: Významným dnem byl 27. červen, kdy padl teplotní rekord a obě místa celkem navštívilo skoro 10 tisíc návštěvníků. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policie tvrdí, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. No a Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do čtyř hry na tenisovém US Open. 30letá Siniaková si částečně vynahradila vyřazení z dvou hry, kde ve druhém kole nestačila na favorizovanou Japonku Naomi Osakaovou.
6: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak dneska bude většinou oblačno, někde polojasno, večer i skoro jasno a teploty 26 až 29 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Krásný páteční den všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Radia Vysočina, pro vás už za chviličku zpěvačka Pink, anebo teď Miles Smith.

Tohle byla Nelly Furtado na Hit Radio Vysočina v 9 hodin 12 minut. Tak to, že s námi mluví auto, já si myslím, že na to už jsme tady zvyklí. My jsme si zrovna teďka potom povídali s kolegyněma, jak jsou některé ty auta strašně chytrý až moc. Ale že umělá inteligence změní doslova celý svět a mluvit teď bude moct i třeba trouba nebo kávovar. No hele, já nevím, jako já s tím vlastně nemám problém, ať na nás klidně mluví, my s nima, jako není to nic proti ničemu, ale hlavně, ať jako ta trouba peče a kávovar, ať udělá to kafe. Jako když bude plnit svoji funkci, na kterou jsem si to koupila, tak jako super, ale když s náma třeba trouba probere, jestli umíme nebo neumíme vařit, jaký je počasí a tak, ale Bůh tu neupeče, tak je nám v celku k ničemu, že jo? Tak, tady jsou Deep Blue Something na Hit Radio Vysočina. Zdravím vás a posílám hezkou písničku z Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byl Timbaland. Tak Evropu rozdělí extrémní vedra a studená fronta. Zatímco západ a jih kontinentu čeká na září mimořádně intenzivní vlna veder, tak jinými oblastmi se přežene studená fronta, která přinese ochlazení. Takže, pro zajímavost, jo, Španělsko, jižní Francie, Itálie, tady všude bude kolem 40 stupňů, no a tady u nás na Vysočině naštěstí můžeme očekávat tu studenou frontu, takže příjemných 21. Tak co, měnili byste?

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio. Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: něco, co potěší.
1: Tak děti chodící denně do školy i 20 kilometrů, to je takový běžný ranní obrázek ve venkovských oblastech Gambie. A i letos Jihlava pomáhala. Město totiž oznámilo, že nyní do Afriky posílá 50 kol, takže děkujeme všem, kteří se do té sbírky zapojili. Kola pro Afriku tímto ale v žádném případě nekončí, protože vy všichni, kteří máte doma nevyužité nebo vyřazené jízdní kolo, tak stále můžete do sbírky přispět a mě to vlastně teďka taky inspirovalo. Tak doufám, že i vás. Tak ještě jednou díky moc. No a teď už na Hit Rádiu Vysočina srdcovka od Sonic a další uslyšíte i dneska po 12. hodině v našem vysílání.

0: Slyšeli jste Måneskin na Hitradiu Vysočina. Já jsem tady narazila na článek o wellness dovolených, že roste zájem. A nevím jak vy, ale já vždycky po dovolený mám pocit, že bych potřebovala ještě týden dovolené se z toho zpamatovat. Takže wellness zní hodně dobře. Kdo by taky jel?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: zahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maximita.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 101,5 ve směru na Brno došlo k požáru auta, kolona se tady zatím netvoří, za to na D1 mezi kilometry 141,5 a 94 ve směru na Prahu budou v levém pruhu probíhat práce údržby, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
8: Je 10 hodin krátké zprávy a David Račák. Koaliční partneři, předsedové motoristů a SPD, Macinka a Okamura kritizují rozpočet. Ten navrhla ministryně financí Schillerová se schodkem 389 miliard. Oba teď vyjednávají o změnách. Politologové se ale domnívají, že jde o domluvené divadlo, píšou to novinky.cz. Ochránci přírody se bouří proti vládnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Její financování dlouhodobě klesá. Pokračuje Karel Kříž, místopředseda Českého svazu ochránců přírody.
9: My potřebujeme pečovat o přírodu, o krajinu, kterou máme kolem sebe. Potřebujeme, aby byla bohatá na diverzitu rostlin a živočichů, čili takzvanou tu biodiverzitu, protože bez toho ta krajina prostě nefunguje. Potřebujeme, aby se zadržovala voda tam, kde spadne, a ne aby stekla někde do přehrady a tam se vypařovala.
8: Omezení těchto financí ohrožuje podle ochránců kontinuitu péče všech zainteresovaných osob a skupin. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Nové trendy zesílily po globální pandemii COVID-19. No a tenista Jakub Menšík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Rodionovem ve čtyřech setech a vyrovnání New Yorkského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Lernera Týna.
10: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude docela teplo, 26 až 29 stupňů, bude ale většinou oblačno, polojasno, večer až skoro jasno. No a večer očekáváme skoro jasno nebo polojasno, pak budou přibývat oblačnosti, může přijít i nějaká ta bouřka, teploty 17 a 14, na severu našeho kraje 12 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Tak každopádně před námi víkend a co se o víkendu dá podniknout, že můžete vyrazit třeba na letecký den, o tom všem víc už za chviličku.

Tak za námi Ed Sheeran na Hit Rádiu Vysočina, teď už Cure a Freedom I'm in Love, takový ten protiklad, protože za náma jsou taky náročný dny od pondělí do čtvrtka a teďka už je tady jenom taková ta páteční euforie z lásky, no tak možná někdo z lásky, někdo z blížícího se volna, někdo z těšení se na nějakou víkendovou akci, někdo jenom a jenom na odpočinek, ležení a jídlo. Tak hele, schválně, v jaký jste skupině, jo? Je to láska, je to zábava, je to válení, jídlo, anebo třeba klidně i dobrá muzika.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak v neděli můžete vyrazit na Jihlavský půlmaraton. Ta akce proběhne od 9 do 16 hodin v areálu Český mlýn v Jihlavě. Hlavní závod se běží mezi 12 a 15 hodinou, ale připravené jsou třeba i dětské závody nebo rodinný běh, takže se můžete přijít proběhnout. Zvu vás taky na letiště do Křižanova, kde se v sobotu koná letecký den. Připomene 90 let od založení letiště a 80 let aeroklubu Křižanov. No a ještě vás zvu i na zahájení nové sezóny Dukly Jihlava v sobotu, kdy se v okolí horácké arény uskuteční ta zahajovací akce Dukla Nástup. Takže propojí hokej, propojí armádní tradici, bude tam program pro rodiny s dětmi a taky můžete pomoct rodinám padlých vojáků. Začátek je v 11 hodin.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Slyšeli jste kapelu Linkin Park na Hitrádiu Vysočina, 10 hodin 33 minut, je pátek a i dnešní večer po 18. hodině si můžete užívat s dobrou večeří, s nějakým zaslouženým drinkem a taky s Hitrádem Klasik, tím nej, z 80., 90. a taky milénia právě na Hitrádiu Vysočina. Tady je ochutnávka večerního playlistu, tohle je pro vás Robbie Williams.

0: Zítra odpoledne od 15 hodin zamište do Příseky. Koná se tady totiž akce Putovní vinaři na zámku v Přísece. No a součástí bude mini degustace, to máme rádi, že jo, taky velký vinařský kvíz, tak zjistíte, jaké jsou vaše znalosti o víně. Zahraje vám cymbálovka, budete moci ochutnat i ten letošní burčák, já jsem ještě letos neochutnala. No a taky si prohlédnout se slevou muzeum autíček a taky se tu samozřejmě dobře najíte. Takže si užijte sobotní odpoledne s vínem na zámku v Přísece.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 101 za Humpolcem ve směru na Brno zasahují hasiči u požáru osobního auta. Počítejte s omezením, provoz v místě zpomaluje. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: freedom. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v srpnu zrychlil na 1,9%, z červnových 1,7%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v srpnu meziročně rostly ceny alkoholických nápojů a tabáku. Dneškem začínají největší slavnosti chmele a piva v Evropské unii. Centrem dění je tradičně Žatec, ze kterého se hlásí naše reportérka Sára Dvořáková.
5: Žatecká dočesná začne psát svůj 69. ročník úderem 3. odpoledne. Program, který je dnes i zítra zadarmo, bude probíhat na 5 scénách. Vybírat můžete z řady hudebních vystoupení. Do minulosti vás vrátí historické tržiště a o zábavu se postarají i tématické soutěže. Mezi nejoblíbenější patří ruční česání chmele a tanec s korbelem piva na hlavě. Z Žatce Sára Dvořáková.
4: Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje automobilka zrušit 50 000 míst po celém světě. No a bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaj v Palmě de Majorce. Distanc už si odpykal.
6: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Tak dneska by mělo být oblačno, polojasno, večer i skoro jasno, teploty 26 až 29 stupňů. V noci očekávejte jasno, polojasno, kránu se potom mohou vyskytovat srážky, výjimečně i bouřka a noční teploty 17 až 14 na severu našeho kraje, klidně jenom kolem 12 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
7: Jak si přijít k penězům, jak si je vyhrát, jak to udělat, aby zazvonili přímo u vás, o tom víc za chviličku na Hit Radio Vysočina. Hit Radio.
8: Ooh, that makes

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, už brzy to vypukne, kdy vám po 7 hodině ráno může zazvonit doma zvonek, vy vyběhnete a za dveřmi na vás budou čekat peníze. To by šlo, ne? Začíná se hrát na 5 000 korunách, bude se navyšovat, když ten den nikdo nevyhraje. No a důležitá informace pro vás je určitě registrace do soutěže na stránkách hitradiovysočina.cz. Takže na to mrkněte, najdete tam i víc informací právě k soutěži, kdo pak to zvoní. No a vy už potom jenom vyhrávejte s Hitrádiem Vysočina.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.

0: Je pátek a i dneska pro vás mám víkendový tip od Vysočina Turism, kam si udělat výlet a kde bude zábava. A my vás zveme do Humpolce, do parku Stromovka, kde můžete v sobotu odpoledne zakončit to humpolecké léto ve stylu vinobraní. Ochutnáte výborná vína od českých a moravských vinařů, samozřejmě nebude chybět dobré jídlo, mrknete se na mini jarmark a užijete si i bohatý kulturní program, takže vlastně zábava pro celou rodinu. No a více tipů, kam vyrazit, najdete na www.vysočina.eu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: nákupy.
1: Slyším Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Zaspívala nám Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina. Hele, nevím, jak vy jste na tom takhle při pátku, ale já dneska rozhodně potřebuju jenom jako jednoduchý věci, prosím vás, hlavně žádný složitosti. Ta další písnička od ATC, tak ta to přesně vystihuje. Je to klubová hymna o tom, že hudba a radost spojuje celý svět bez ohledu na nějaký jazykový bariéry. Tenhle ten rytmus a melodie prostě vybízdí k tanci a k zapomnění na starosti. A to přesně v pátek takhle předpolednem potřebujeme. Tak tady jsou.

To byla kapela UDG na Hit Rádiu Vysočina, písnička Odlétáš, tak trošku si myslím, že to je písnička pro mě, protože já ještě zítra odlétám, ještě jo, ještě za teplem, ještě za dovolenou. Tak já se s vámi loučím, přeju vám krásný týden celý s kolegou Milanem Řezníčkem a já se budu těšit až za týden. No a samozřejmě jenom připomínám po 12. hodině srdcovky, tak zůstávejte s námi.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
6: Musíš se rozkokrhat ještě.
7: Jsi byl nějakým rockovým koncertu včera, ne?
5: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
7: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 €.
4: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Třebíčsku v Jaroměřicích nad Rokytnou v Ohrazenické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici. No a na Jihlavsku v Brtnici na Tyršově náměstí probíhají stavební práce, neprojedete. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, souvisí to s incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar, o jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. V srpnu na české železnici zemřelo 23 lidí, je to nejvíce za jeden měsíc od začátku letošního roku. Za prvních 8 měsíců roku eviduje drážní inspekce celkem 114 usmrcených, loni jich bylo o 24 více. Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slávií, a to kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. Zachování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zodpovídat také ostravský Baník. A teď ještě něco z regionu.
4: Návštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a srpnu si je přišlo prohlédnout více než 65 tisíc lidí, meziročně o 2000 méně. Největší nárůst zaznamenala Náměšti nad Oslavou. Jaroměřice i Lipnice se pohybují prakticky na loňských číslech. Celkový pokles tak způsobila především Telč.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočině je oblačno, později odpoledne bude od jeho západu postupně převážně polojasno, večery skoro jasno a povane mírný vítr. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu. A ano, další srdcovky jsou tady. I dneska to bude opravdu nabité. Česny Hawks, Otavan, MC Erika Barbara a taky Moby. No ale na start, prosím vás, tu máme song z roku 95. Jeden z největších a nejznámějších Eurodance hitů 90. let. Naprostá fantastická pecka. Určitě ho znáte a určitě si ho budete zpívat. La Bouche a Be My Lover.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: První dnešní srdcovka La Bouche, Be My Lover, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, my pokračujeme směle dál. Dámy a pánové, teď nás totiž čeká fantastická srdcovka, která je nejenom skvělým songem, ale taky jí máme velmi dobře spojenou s filmy o Jasonu Bournovi. Agent Matt Damon asi znáte, nebo téměř určitě znáte. No a u titulku všech těchto filmů zní jeden z nejslavnějších songů Mobyho. Který je naprosto skvělý. Je to tak Moby a Extreme Ways, rok 2002, právě teď do vašich uší.

0: oproti jejich klasickým, energickým, anglicky zpívaným klubovkám je tohle odklon.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla naše další dnešní srdcovka. MC Erik a Barbara, Keď přijde láska v éteru Hit Rádia. Song z roku 95. Krásná balada. Krásná, možná jich měli udělat víc těhle. Každopádně, my se teď od balad přesouváme k pořádnému disku. Dámy a pánové, společně jdeme do roku 1980, protože o rok dřív vyšel song ve francouzštině. No a o rok později ho předělali do jeho mnohem slavnější anglicky zpívané verze a takovým ústředním bodem tohle songu je to, že hláskujou slovo disco. Možná už tušíte. Tohle jsou Otavan. Song, který vás rozhodně nenechá v klidu. A disco jako další dnešní srdcovka, tak si to užijte.

na jeden z nich vyberu a dáme si topovku, která v té době hrála. Takže pojďte napsat 4 číslíčka, váš rok narození. Sama jsem zvědavá, kam se dneska společně vydáme. Do uší už za chvilku Linkin Park nebo Taylor Swift.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hitrádia a přeju krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas na vaší srdcovku narozeninovou, takže jste psali váš rok narození a nakonec jsem vybrala zprávu od Pavla. Ten totiž píše: ahoj, 1981 a zrovna zítra mám narozeniny. Tak Pavle, všechno nejlepší. Myslím, že je rozhodně co slavit, protože v tvém roce to na songy bylo poměrně bohatý. Ať už šlo o Dianu Ross, Johna Lennona, Erika Springfielda, Phila Collinse, nebo vznik naprosto legendární skladby, za kterou stojí naprosté ikony Queenie a David Bowie. Totiž dali dohromady Under Pressure. Takže, všechno nej, jdeme slavit. S tímhle songem to půjde samo.

Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Uzavíráme první týden školy. Neuvěřitelný, jak to uteklo. Ještě chvilku, před chvilkou prázdniny, no, už jsme zpátky ve školních lavicích. Mimochodem, pokud náhodou se třeba vašemu dítku ve škole úplně nedaří a nejsou to takový ty miláčci třídy, nezoufejte. Naopak, mají totiž díky tomu mnohem větší šanci uplatnit se v showbiznesu. Mm-hmm. Protože statisticky každá velká světová hvězda měla ve škole problémy. Jo, Demi Lovato, tak s tou se ve třídě prakticky nikdo nebavil. Teď toho asi teda litujou, jo. Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party. No a teď by jí za to bývali i platili, že jo, aby přišla. Selena Gomez zažila šikanu na základní i střední. Lady Gaga poslouchala strašný komentáře kvůli svojí ošklivosti. Dokonce jejich spolužáci založili facebookovou stránku, že se nikdy nestane slavnou. No podívejte, jak jim to předvedla. Takže nenechat se tím vůbec vystrašit, jo? Prostě, když to nejde ve třídě, budete ve světě. Další hity do uší už za chvilku. Čeká nás Lily Ellen, Mark Ember nebo Ed Sheeran.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme měli.

0: Lily Allen a Not Fair posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou, za chvilku Lady Gaga nebo One Direction, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na dálnici D1 mezi 141. a 5. a 94. kilometrem ve směru na Prahu budou v levém pruhu probíhat práce údržby. No a na Havlíčkobrodsku v Letči nad Sázavou v Havlíčkově ulici probíhají stavební práce. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia. Co to? Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Zástupci sněmovní opozice se dnes obrátili na ústavní soud, navrhli, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
4: Nejvíce výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Ve druhém kole tenisového US Open včera uspěli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Česko tak má ve třetím kole posledního Grand Slamu sezóny ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. A teď ještě něco z regionu.
1: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po dvou letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů korun. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně z dotace. V pavilonu jsou dvě lůžková oddělení akutní péče s celkovou kapacitou 40 lůžek, centrální příjem a další pracoviště.
6: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině je oblačno, později odpoledne bude od jeho západu postupně převážně polojasno, večery skoro jasno a povane mírný vítr. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni.
0: Krásné páteční odpoledne, 2:13 a ano, pokud jste si náhodou nebyli jistí, opravdu je pátek. No a k tomu samozřejmě ten nejlepší soundtrack One Direction, Lady Gaga a teď taky Katy Perry.

0: or another.
1: One Direction v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. Prosím vás, pátek, to je jasný, jo? Úplně slyšíte to volání, že trošku si vyhodit z kopínka, zvalcovat svědomí, vědomí, morální zábrany. Každopádně, pokud to opravdu plánujete, tak jenom taková malá technická k tomu, protože Češi údajně stráví v kocovině celý jeden rok života, což je teda brutál. To je šílený. Rok života v kocovině. Au. Spočítali to teď mimochodem lékaři, takže asi na tom něco bude. A zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my, křehké polovičky, celých 9. Což je teda strašný. Tak jenom až půjdete, jo, a třeba tak kolem 11. 12. budete hezky rozveselený, tak si na mě vzpomeňte a dejte si trochu vody. Asi to nebude žádný zázrak, ale bude to lepší. Alan Walker právě teď.

0: Už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Březová.
3: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
2: Březová.
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
2: Březová.
4: Resort březová.cz.
5: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu tu 4 pytlů.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Dukla, nástup 5. září od 11 hodin se okolí horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
13: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Alvaro Soler v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Naši tenisté aktuálně září na US Open, no ale pozor, zářit budou celé září, protože už 18. a 19. září se v Praze utká náš tým se Spojenými státy v rámci Davis Cupu. Jo, po 13 letech se vrací tenhle tenisový svátek i sem k nám do Česka. Takhle, když se to stalo naposled, vyhráli jsme. Jo, já si myslím, že není důvod, proč by se to nemělo zopakovat. Navíc se na kurtu představí naše absolutní špička. Jo, Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, tam prostě není o čem. Jo, kluci válčujou, koho můžou. A vy máte stále ještě možnost tohleto zažít naživo. Neskutečný zážitek, jo, přece jenom my ten tenis prostě umíme. Takže pokud byste si to chtěli vychutnat, máte možnost, mrkněte na autoarena.cz, lístky stále ještě jsou, tak držím pěstí, ať si ty svoje ulovíte a hlavně, ať si to užijete. No a teď si můžete užít Kelly Clarkson a Behind the Hazel Eyes.

0: Stumbling na Cyril, posloucháte Hit Radio, je pátek a to znamená, že pondělí je na dosah. To může být nepříjemný, ale s námi ne.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dámy a pánové, protože právě v pondělí poprvé vyrazíme za vámi. Ano, tady v éteru v 7:10 přesně zazvoní Míša s Jasmin u někoho z vás. A vy musíte do půl minuty otevřít dveře. A pokud za nimi spatříte naši hlídku, prachy jsou vaše. Je to tak. Takhle jednoduchý. Pokud máte registraci na hitradio.cz, jste automaticky ve hře. Takže doporučuji, jestli tam budete registrovat na 7:10, přemýšlejte, kde v tu dobu rozhodně budete. Ideálně každý den stejně. Nemusíte otevřít přímo vy někdo ty dveře, ale otevřít musí. Protože pokud ne, tak budeme vždycky navyšovat bank o další tisícovku. Jo? Bude to jízda. Tak doufám, že jste ready. V pondělí vyjíždíme. A pokud nemáte registraci, tak běžte hned na hitradio.cz do uší za chvíli Meduza, Good Boys nebo Poetika.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ray of Light, Nico Santos, Peter v Hitrádia těsně před 14. hodinou, za chvilku Evanescence nebo Dermot Kennedy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Třebíči v Táborské ulici u výjezdu z města počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na Pelhřimovsku v Humpolci v Dukalské ulici probíhá oprava plynovodu, komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
7: Online.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo, po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hajková.
8: Mapička se nám konečně začíná mírně zelená, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst houb. Ta mapa je nastavená nejenom na srážka, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Ty teploty kolem 20-25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
1: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. V chladnějších horách se totiž voda z půdy odpařuje pomaleji. Schodek rozpočtu v příštím roce nebude navrhovaných 389 miliard korun, řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Strana včera navrhovala hnutí ANO úspory ve výši zhruba 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová ale poté uvedla, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou úspěšný vstup do Ligy mistrů. Pardubice včera na východě Čech deklasovali polský tým Tychy 6-0, Plzeň na domácím ledě zdolala švédské Regle 4-0. Naopak se nedařilo Liberci, který hrál jako jediný venku a na ledě finského Tapara Tampere prohrál 3-6. A teď ještě něco z regionu.
9: Část Muzea rekordů se z Vysočiny po 32 letech stěhuje do jižních Čech. Od října se začne přesouvat do prvního patra bývalých masných krámů v historickém centru Jindřichova Hradce. Jedna z expozic Zlaté české ručičky zůstane v Pelhřimově. Nové výstavní prostory o rozloze 650 metrů čtverečních mohou přivítat návštěvníky už na jaře příštího roku.
10: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Na Vysočině je oblačno, později odpoledne bude od jeho západu postupně převážně polojasno, večery skoro jasno a povane mírný vítr. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupňů.
0: Přeju krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině. Pátek, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Ne nejlepší, ale nejvíc nejlepší. A právě teď Evanescence a Bring Me to Life.

Evanescence za námi v éteru Hit Rádia, před námi pravda nebo bullshit. Dámy a pánové, tohle mě hodně zajímá. Trošku to rozvedeme, jo. Protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinkr. A že jich je. Nebudem ukazovat prstem, samozřejmě, jo. Přece jenom ta páčka je až u vaší ruky, že jo. Navíc má asi tak 10 gramů, takže ono je to náročné, jo, použít ten blinkr. Mě zajímá zásadní věc. Taky vás to rozčílí? A případně, co byste daným řidičům vzkázali? Lepší slušnosti, samozřejmě. 777 937 777. Rozčílí vás lidi, co nepoužívají blinkr, nebo je vám to úplně fuk? Další hity k tomu.

0: Dermot Kennedy v éteru Hit Rádia a teda tohle vás pěkně rozohnilo. Naprosto právem bych chtěla říct, řešíme pravda nebo bullshit, protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozduří, když někdo nepoužívá blinker. Vypadá to, že je nás dokonce víc. Alex píše, myslím, že to je víc než 44%. Existují základní věci. A silnice nebo dálnice nejsou hra v sáhy. Blinker je základ. Kdo to nepoužívá, ten je... Dál jenom píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp. Tak dobře, vypípáno, děkujeme. A Renata píše, denně jezdím do práce přes celou Prahu, to je tam i zpět cca 100 kilometrů. A těm, co nepoužívají blinker, bych na volant namontovala plácačku a za každé neukázání změny směru jízdy bych tu línou ručičku plácla. Myslím, že je to dost nebezpečné. Naprosto souhlasím, máme tady taky hlasovku od Ládi.
1: Zdravíčko všem a krásný pátek a krásný víkend. No, mě to teda rozčílí, protože já pracuji jako řidič, rozvážím zboží a nejvíc mě to naštve, když prostě ty lidi nejsou schopní ani na tom kruháči dát blinker kam odbočej. Já si myslím, že ještě nikomu se nestalo, aby díky tomu, že bude mačkat blinker, bude mít z toho kýlu. Takže chci poprosit všechny tyhle ty řidiče, kteří to nedělají, aby to začali dělat, protože je to o tom, v ohledu plnosti ostatním řidičům. Mějte se hezky, ahoj.
0: Amen, Láďo, naprostá pravda. Pište dál, co vy a tyhle ty nemačkači blinkrů, jak to s nima máte vy? 777-937 777 a k tomu další skvělý hity. Právě teď Imagine Dragons.

0: Kateřina Marie Tichá s námi na Hit Radio. Pravda nebo bullshit, rozčílí nás doopravdy tolik, když lidi na silnicích nepoužívají blinkr? Odpověď je ano, na tom jsme se tady dneska docela shodli. Adéla píše, drahá auta nemají blinkry v povinné výbavě, proto je řidiči nepoužívají. No nic, to bylo škodolibý. Lída píše, nekompromisně, 1000 korun pokuta. Vzkázala bych těmto nezodpovědným řidičům, že jde o to nejcennější, lidské životy a někdy můžou být ohroženi taky jejich děti, těmito řidiči. Takže ano, dámy a pánové, shrnula bych to ještě hlasovkou od Zdeňky, to si za rámeček nedáte.
1: Ahoj, ahoj, hele, takže když někdo nebliká přede mnou a třeba zastaví na krajnici, tak to kvetu úplně, protože musíš zabrzdit, kolikrát si to ani nevšimneš, že stojí, takže jako jo, mohli by blikat, no, kamarádi, všichni by mohli blikat a že jich je, co nebliká.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
3: Musíš se rozkokrhat ještě.
4: Jsi byl na nějakým rokovým koncertu včera, ne?
2: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama, co ty na to?
4: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, keci, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tom Walker dohrává v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne. Konečně je pátek, doufám, že vás čeká volný víkend, alespoň většinu z vás, že si prostě odpočinete, jo, dáte trošku nohy nahoru, možná si i dneska třeba trošku vyhodíte z toho kopítka, jo. My k tomu samozřejmě budeme mít ten perfektní playlist. V 6 hodin klasicky startuje Hit Radio Classic a to znamená, že opět se bude cestovat časem a prostorem, ano, společně s tím nejlepším, z 80. a 90. a taky milénia. No a i dneska jsou tam doslova poklady. Phil Collins, ten prostě nemůže chybět. Připojí se k nám taky Cats and Move. Legendární song Give It Up. A abyste se na to dostatečně navnadili, tak právě teď song z roku 2002. DJ Semi a Janu.

0: things that I've got.
1: Benson Boone a Beautiful Things, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku, 3 hodiny, já se s vámi tak loučím, užijte si krásný zbytek toho pátku, nepřežijte to, jo, víme, jak to dopadne s těma kocovinama, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
2: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
3: Už za chvilku startuje odpolední show na Hit Radio Vysočina, tentokrát s Tomem Digrinem. A jelikož tu máme víkend, tak probereme akce, na které stojí za to vyrazit, jaké nás čeká počasí a co se teď aktuálně okolo nás děje. No a samozřejmě si budeme pouštět spoustu oblíbených hitů, tak se budu těšit. Od 15 hodin, ahoj.
2: Hit Radio Vysočina.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Máme hlášenou nehodu motorky v obce Jíbová v okrese Žďár nad Sázavou. V místě nehody probíhají záchranné a vypršovací práce, tak pozor, pokud tudy pojedete. No a na Žďársku zůstaneme. U obce Jámy havarovalo osobní auto. Na místě je uzavřen jeden jízdní pruh, tak opatrně, pokud taky místem pojedete. No a další nehoda se stala i v Třebíči, v ulici Rafalova, kde bourala dodávka a motorkář. Místem pojedete také jedním jízdním pruhem. Při pátku odpoledne máme silný provoz, tak jezděte opatrně. A kdyby cokoliv, dejte vědět i ostatním řidičům. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko v pátek večera v noci na sobotu zasáhne studená fronta, na níž se mohou ojediněle vyskytnout bouřky, doprovázené nárazy větru až kolem 70 km za hodinu. Největší riziko bude na severu Čech, kde vydali výstrahu před silným větrem. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla zahájilo sezónu. I letos navazuje na své tradiční tituly a zároveň přináší odvážnou a současnou dramaturgii. Diváci se mohou těšit celkem na 11 premiér. Ty přiblíží ředitel divadla Martin Otava.
4: Z těch 11 premiér jsou 3 světové premiéry, opera Falkenstein Zdeňka Lukáše, balet Anna Pavlova a titul 1984. A 2 české premiéry, britská komedie V dobrém i ve zlém a izraelské drama Koho miluje má duše.
3: Sezónu uzavře opera Trubadur od Verdiho. Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice bude proto v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne. No a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů.
5: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: No v pátek odpoledne očekávajte na Vysočině od jihozápadu ubývání oblačnosti na polojasno a večer by mohlo být i jasno. Teploty do 29 stupňů, no a v noci by se minima mohly pohybovat mezi 17 a 14 stupni, no a o víkendu by se nám mělo malinko ochladit. V sobotu teploty do 23 ráno a dopoledne počítejte s velkou oblačností a přechodem studené fronty, kterou sebou přinese déšť nebo přehánky. Odpoledne pak počítejte s ubýváním mraku až na polojasno nebo skoro jasno. No a neděle nám připraví více sluní. Jsem tam nějakou oblačnost, ale pršet by už nemělo. Teploty do 24 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
6: No a po 15. hodině vás zdraví Tomáš a společně nastartujeme první zářijový víkend. Tak hezký pátek do celé Vysočiny.

minut po 15. hodině v pátek 4. září akorát dohráli a dospívali Luis Fonsi společně s Demi Lovato na Hit Rádiu Vysočina. No tak máme skoro za sebou už ten první pracovní zářijový týden, tentokrát vážně náročnější, protože v úterý začala škola. Takže jestli jste odpočítávali teďka dny do konce týdne a říkali jste si, že ten rozjezd na začátek září byl poněkud divoký, tak teď vlastně už odpočítávat nemusíte, jelikož tady máme pátek. No a pokud už máte ty své pracovní nebo školní povinnosti za sebou, tak můžete vlastně prakticky začít s tím víkendem. Samozřejmě jsme moc rádi, že jste u toho s námi a ten víkend společně teďka odstartujeme. Dneska mimořádně při pátečním odpoledni s vámi Tomáš Digrin. Zdravím všechny, kdo nás posloucháte. Doufám, že si to krásně užijeme, nebo že vám třeba zpříjemníme cestu domů, poslední pracovní povinnosti, nebo jen tak tu páteční pohodičku při tom odpoledni. No a do toho vám samozřejmě dobrou náladu přineseme společně s dalšími hity. Za chvilku jedna hodně optimistická, což při pátku potřebujeme, bude Olga Lounová, a nebo hned teď je tu Damiano David Next Summer. Tak hezký pátek přeju do celé Vysočiny.

0: Olga Lounová, taky jsem optimista Féteru Hit Rádia Vysočina, chvilku po čtvrt na čtyři. No a my ten optimismus určitě takhle při pátku potřebujeme, hlavně na silnicích Vysočiny. V tuto chvíli to vypadá, že máme dost nehod. Pozor na nehodu v Třebíči v Rafalově ulici a taky na Žďársku u výjezdu z Křižanova směrem na Pikárec. My to samozřejmě pro vás bedlivě sledujeme takhle při páteční špičce a pokud na své cestě samozřejmě potkáte nějakou komplikaci, tak je vám k dispozici náš WhatsApp na telefonním čísle 725 44 38 37, kam nám můžete nahrát hlasovku, aby i ostatní řidiči věděli, kde je na silnici nějaký problém. No a k tomu, aby se vám dobře jelo, za chvilku další hity. Sam Felt a taky Jonas Blue, anebo taky jedna absolutní pohodovka na ten závěr týdne, zpěvák Mika Happy Ending, tak ať je ten závěr konec pracovního týdne přesně podle vašich představ.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

zpěvák Mika, taky Happy Ending, se s námi v éteru Hit Rádia Vysočina při pátečním odpoledním vysílání s Tomem Digrinem. Všechny zdravím a jsem rád, že jste s námi. Za necelých 5 minut půl čtvrtá a já myslím, že je ten pravý čas zapřemýšlet, co s dnešním večerem, jo. Samozřejmě se nabízí nesčetně variant zajít někam na večeři s přáteli, na pivko, na nějakou jinou akcičku, anebo jen tak relaxovat doma. Ale my pro vás máme jedinečný hudební zážitek a to je večerní Hit Radio Classic. Tentokrát vás jimi provede naše Leona, která má pro vás připravenou hudební plejádu hitů 80. 90. let a milénia. No a co by to bylo za pozvánku, kdybychom pro vás neměli připravenou konkrétní ukázku? A podle toho vlastně můžete poznat, jak velké hity od 18 hodin budou znít v našem éteru. Teď se vlastně vrátíme do roku 1986 a dáme si velkou legendární skupinu Queen a jejich hit A Kind of Magic, který byl, což já jsem vůbec nevěděl, jo, úvodním neoficiálním hitem k filmu Highlander. No tak se pojďme zaposlouchat do tónů této geniální skladby a večer určitě laďte Hit Radio Classic.

0: co se děje na Vysočině.
1: První zářijový víkend startuje a pokud byste náhodou ještě nevěděli, co v sobotu a v neděli podniknout, tak tady mám pro vás pár tipů. V neděli se běží už 11. ročník Jihlavského půlmaratonu. Od 9 do 16 hodin bude živo v areálu Český mlýn. Hlavní závod startuje ve 12 hodin, připravené jsou ale dětské závody a rodinný běh. Takže jestli máte chuť se o víkendu proběhnout, můžete vyrazit. V sobotu 5. září se na letišti v Křižanově koná letecký den. Připomene 90 let od založení letiště a 80 let aeroklubu Křižanov. Dopoledne se můžete proletět ve vyhlídkových letech, odpoledne vás pak čeká hlavní program, včetně akrobatického vystoupení Martina Šonky, proudový letoun L-29 Delfín a další letecké ukázky. No a ještě vás pozvu na zahájení nové sezony Dukly Jihlava. V sobotu od 11 hodin se u Horácké areny koná akce Dukla nástup. Čeká vás hokej, armádní tradice, program pro rodiny s dětmi a také pomoc rodinám padlých vojáků. A jestli pořád nevíte, kam vyrazit, tak klikněte na náš web hitradiovysočina.cz, kde je další hromada akcí, no a užijte si samozřejmě i víkend.
0: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio.
2: Dva vlci, co vyjel na měsíc. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

Amy McDonald na Hitradio Vysočina, This is the life, 15 hodin 48 minut, krásné odpoledne do celé Vysočiny přeje Tomáš. No a po 16. hodině máme opět připraven váš oblíbený biják. Jakmile zazní signál, tak volejte k nám do studia, tentokrát hrajeme o dvě vstupenky do jihlavského multikina Sinestar. No a než si dáme aktuální zprávy v celou, tak stihneme One Republic, nebo taky Last Frequencies i Miley Cyrus. Takže do celé Vysočiny přeju krásný pátek ve společnosti Hitradia Vysočina.

0: Jolanda Bikul, taky Bínok Speak Americano, těsně před 16. hodinou na Hit Radio Vysočina. No a my už se jdeme podívat s naší Zuzkou na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Za Žďárem nad Sázavou směrem na Nové Město na Moravě u odbočky na Jámy havarovalo osobní auto. Místem projedete jedním jízdním pruhem. Opět na Žďársku na výjezdu z Křižanova směrem na Pikárec boural motorkář, který se zranil. S opatrností projedete k Jevadlově a nadále i opatrně v Rafaelově ulici v Třebíči. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká Lenka Hájková.
8: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst houb. Ta mapa je nastavená nejenom na srážkách, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Ty teploty kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
1: Největší šanci teď mají houbaři ve vyšších polohách. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadím změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše. Návrh podepsalo 74 poslanců. Před brněnským sídlem soudu ho představili zástupci opozice. Žďárská střední průmyslová škola začne vyučovat maturitní obor požární ochrana, a to od příštího školního roku. Bude první na Vysočině. Nabídne studium zaměřené na ochranu obyvatelstva a krizové řízení. Absolventi se budou moci uplatnit například u hasičského záchranného sboru. A jdeme na trávníky. Jihlavští fotbalisté dnes doma vyzvou Českou Lípu, nováčka soutěže. Duel na stadionu v Jiráskově ulici začíná v 18 hodin. A připomínám, že Vysočina se po dvou porážkách propadla do spodní poloviny tabulky, takže dneska bude určitě potřebovat vaši podporu.
9: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Zítra ráno bude na Vysočině převažovat zataženost deštěm, který bude od severu rychle ubývat. Dopoledne se bude oblačnost protrhávat a odpoledne už bude polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Zase děkujeme za zprávy a samozřejmě chystejte si vaše telefony, protože za chvilku je tady náš biják, až zazní signál, tak volejte.

0: Disturb 16 hodin a 10 minut na Hit Rádiu Vysočina. Ano, ano, máme tady náš biják, samozřejmě na Hit Rádiu Vysočina. V 16 hodin a 10 minut dohráli Disturb. No a já už mám na telefonu Radima Střebíče, který se k nám dovolal. Radime, ahoj. Slyšíme se? Halo, halo? Radime, seš tam? Halo, halo, slyšíme se, Radime? Tak až teďka, teďka nám to spadlo a spojení už zase funguje. Tak tě zdravím ještě jednou, ahoj.
1: Já jsem tě slyšel pořád. Ahoj.
0: Skvělý, skvělý, ahoj. Hele, prosím tě, je tady první zářijový pracovní týden, byl náročný nebo na pohodu?
1: Na pohodu.
0: Na pohodu. Tak to je super, že to takhle říkáš. Co chystáš na víkend?
1: Tohle teď v podstatě nic pořádný, ano. Záleží, jestli vyhraju lidky, tak možná roky.
0: Tak to je skvělý plán. Prosím tě, aby jsme se dostali k tomu jádru, proč voláš, jo? Já mám pro tebe dneska nachystanou filmovou ukázku, která trvá 20 sekund. A my po tobě chceme vědět, o který film se přesně jedná. A pokud to uhodneš, tak získáš dvě vstupenky do multiky na Cinestar. Seš nachystán, máš tam nějaký rádce třeba?
1: Nemám tady žádný rádce.
0: Nemáš tam žádný rádce. No nevadí, takže můžeme to spustit?
1: Můžeme to spustit?
0: Tak jdeme na to.
2: Počkej, počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
3: To je státní hymna, ty vole.
2: A jo, vlastně, státní hymna, no teď. Já jenom, že ji nehráli také dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Hele, tak prosím tě, co je to za film, myslíš teda? Máš nějaký tip, nebo víš
1: mám
0: přesně?
1: To, mám to na jazyku, ale co já můžu vzpomenout. Je to známý film.
0: Je to známý film a musím říct, že i můj oblíbený. Hodně oblíbený. Tak co, máš nějaký tip? Řekni nějaký název filmu.
1: No. Kde se můžu vzpomenout?
0: Škoda, že tam teda nemáš nějakýho rádce, ten by ti určitě poradil. Co?
1: No, nemám, no.
0: Nemáš.
1: Je to hodně známý, čtyř mám v okno, vitrinu mám.
0: Takže nemáš ani žádný tip, jo? Jako nějaký film.
1: Nemám žádný tip, já nemůžu vzpomenout.
0: No, tak... Je mi v tom případě líto, Radime. Doufám, že na nás nezanebřeš a zkusíš to třeba zase příště a třeba ta ukázka pro tebe bude jednodušší. Tak ten víkend nějakým způsobem si užij i bez těch lízků do toho multiky na Cinestar. Já myslím, že bude i krásný počasí, zítra se to má vypršet dopoledne. A díky, že jsi zavolal. Tak jo, měj se, ahoj.
1: Taky, čau.
0: Ahoj, díky. Tak vidíte to, dneska se nepodařilo uhodnout filmovou ukázku, no a tím pádem v pondělí hrajeme o 3 lístky do multiky na Cinestar.
4: Biják, Hit Rádia Vysočina. Suveme

0: Ladíte Hit Radio Vysočina, aktuálně máme 16 hodin 20 minut, tohle byl Rehab taky In My Head, tak já doufám, že ve vaší hlavě už je naladěn mod víkend a všechny vaše pracovní povinnosti máte za sebou, a kdyby ne, tak přejem, ať vám to brzy skončí a my vám za chvilku posíláme do vašich uší další hity na vlně Hit Radio Vysočina. Rychlejší tempo, takhle při pátku nám přinese Axwell, taky Ingrozo. A nebo taky pošleme za chvilku skupinu Hodiny a jejich souhvězdí. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Dobře.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Skupina Hodiny, jejich souvězdí, tedy Hit Rádia Vysočina. No a když se na ty hodiny podívám, tak máme přesně 2 minuty po půl páté. Do celé Vysočiny přeje pohodový pátek Tomáš. No a už 18 hodin, to je za hodinu a půl, se na stadionu v Jiráskově ulici hraje další zápas. FC Vysočina Jihlava přivítá v 7. kole šance Národní ligy Arsenal Česká Lípa, tedy letošního nováčka soutěže. Ten se představí tedy vůbec poprvé u nás tady v Jiráskově ulici na stadionu v Jihlavě. Jihlavští fotbalisté mají po 6 kolech 7 bodů v tabulce a naposledy remízovali na hřišti Dukly Praha 1-1. Česká Lípa má o bod víc a do tabulky nebo do Jihlavy přijíždí po domácí výhře 2-1 nad Vlašimí. Takže dnes večer souboj týmů ze středu tabulky a pro jihlavské fotbalisty ideální příležitost přidat do tabulky další velmi důležité body. No a k tomu je potřeba pořádný hlas fanoušků tady na stadionu. Tak vemte své kamarády nebo rodinu a přijďte pořádně zafandit. No a my držíme jihlavským fotbalistům palce, ať to dopadne, a posíláme další muziku. Tady už je zpěvačka Pink, tak krásné odpoledne s Hit Rádiem Vysočina.

0: éteru Hit Rádia Vysočina v 16 hodin 43 minut dozněl Kygo, Zack Abelak i Neil Rogers. S vámi nadále Tomáš Digrin, přeju pěkný pátek. No a teď by mě zajímalo, kolik je mezi vámi opravdových znalců vína. Já si myslím, že každý jsme znalci už klidně po té druhé skleničce, co myslíte? Ale pro ty opravdové znalce a nejen pro ně se zítra koná od 15 hodin na zámku v Přísedce akce Putovní vinaři. No a právě tam si můžete vyzkoušet i slepou degustaci a ukázat tak zda vínu, rozumíte? No a nejen to, své znalosti můžete pak po pár skletičkách ověřit i ve vinařském kvízu. No a samozřejmě budete moci ochutnat spousty dobrého a kvalitního vína a k tomu se vychutnat i cymbálovou muziku. No pro ty, co neholdují vínu, je připravené také samozřejmě pivečko, takže si skoro každý přijde určitě na svý. No tak myslím si, že tohle je na sobotu úplně ideální plán, co vy na to? No a další hity, za chvilku Hit Rádiu Vysočina, samozřejmě vám zahrajeme to páteční odpoledne, zpříjemníme další muzikou, bude Ed Sheeran, anebo taky Coldplay. Tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

Coldplay, taky Burna Boy, krásné odpoledne přeje se Eteru Hit Rádia Vysočina Tomáš, aktuální čas 16 hodin 53 minut. Za chvilku 17. hodina naše Zuzka Kuklová si na nás brousí tušky a papír, aby nám mohla říct aktuální dopravu, zprávy a počasí, takže určitě buďte s námi, ať jste v obraze, no a do té celé ještě stihneme další hity, které máte rádi, a to třeba Davida Guettu, Sema Martina, anebo zpěvačku Leony, kterou posílám právě teď.

0: krásné páteční odpoledne, přejeme se tady Rádia Vysočina, David Guetta, jsem Martin, no a Zuzka už je nachystaná tady u zpráv a prvotně, co nám řekne, tak jsou aktuální vlastně provoz na silnicích, tak jdeme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně nemáme hlášené žádné potíže, ale v neděli se připravte na to, že půlmaraton omezí dopravu v okolí Českého mlýna v Jihlavě, hlavně tedy mezi 12. a 15. hodinou. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hit Radio.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil ale, o jaká jde. Podle dnešního deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Řidiče v Jihlavě čeká nová uzavírka. Od pondělí se kvůli pokračující rekonstrukci sítí uzavře křižovatka Tolstého a třídy legionářů. První etapa omezení potrvá do příští neděle 13. září. Místem v této době projedou pouze vozidla městské hromadné dopravy. Pro ostatní dopravu povede objízdná trasa obousměrně po ulicích Jiráskova, Fricova a Havlíčkova. Aeroklub v Křižanově na Žďársku zítra pořádá letecký den. Připomene svoji 80-letou historii i výročí vzniku místního letiště, které je o 10 let starší. Vybudované bylo jako záložní letiště pro dopravní linku Praha-Brno-Bratislava. Zítra se na Vysočině koná řada dalších akcí. Podrobnosti najdete na našem webu. A Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu, a to na olympijské trati v Paříži. Rozhodla jeho čistá jízda. 28-letý kanoista se prvního triumfu v pohárovém seriálu dočkal 5 let po zisku titulu mistra světa.
3: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Na Vysočině bude zítra nejdříve pršet, v průběhu odpoledne se už ale ukáže sluníčko a teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů. V neděli bude skoro vymetená obloha a 22 stupňů a půjde to nahoru. V pondělí naměříme 26 a v úterý až 30 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Tak já myslím, že nám to klesne a bude zima a ono bude teplo. Zuzko, děkujeme za zprávy, co chystáš na víkend?
2: Zítra jdu za Klárkou, za naší kolegyní a za její malou Tereskou poňuňat. No a v neděli jedu do Mrákotína, máme tam pouť, takže se těším na řízek, na salát a na pivo.
4: A tak to si to krásně užij si víkend, pozdravuj Klárku a také ty Teresku, no a my pokračujeme další muzice. A posílám už, tady je Nickelback.

0: Pak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Nevím jak vy, ale já mám hodně rád, když u našich dveří někdo zazvoní a to je třeba nečekaná návštěva. Tohle se totiž od příštího týdne může stát i u vás, protože v vašich dveří můžeme zazvonit přímo my, Hitrádio Vysočina. Pokud uslyšíte, že někdo u vás zazvoní, tak určitě pospíchejte, koukněte třeba do kukátka, jestli náhodou to nejsme my, a když nám otevřete, pěkně se třeba na nás usmějete, zamáváte nám, tak my pro vás jednoduše a lehce budeme mít balík peněz. No a ptáte se, jak se to může stát? No princip je absolutně jednoduchý. Registrovat se můžete na našem webu a pak čekáte, až na vás, na váš zvonek zazvoníme přímo my. Celkem mezi vás do konce září rozdělíme 100 000 korun, no a to si myslím, že stojí za to se zaregistrovat. Tak utíkejte na web hitradiovysočina.cz.

0: PH Electrostereo Mexico na vlnách Hit Rádia Vysočina. S vámi nadále Tomáš, při pěkné páteční odpoledne 4. září roku 2026. No a pro někoho je víkend odpočinkový a pro někoho plný výletů, záleží mi, jak kdo to z nás máme rádi. Pokud třeba máte rádi místa, kam se běžně jen tak nepodíváte, zítra můžete vyrazit na den otevřených dveří památek. V rámci Dnů evropského dědictví se totiž na Jihlavsku otevřou památky, které si můžete prohlédnout úplně zdarma. V Jihlavě se můžete podívat třeba na radnici, do Stříbrného domu, Jihlavského podzemí nebo krytu. Otevře se také dům Gustava Mahlera, Muzeum Vysočiny, Horácké divadlo, pivovar anebo Jihlavské kostely. No a památky se taky zítra otevřou v Třešti, kde můžete navštívit třeba expozici Betlému, synagogu nebo Vězeňský dvůr. Takže pokud chcete sobotu strávit trochu jinak a objevit místa, která možná máte přímo za rohem, tohle to je přímo skvělá záležitost a vstup je samozřejmě zdarma, jak už jsem říkal. To je, takže je to něco pro ty, co jako nevydrží jen tak odpočívat a rádi cestují nebo chodí. A nebo taky samozřejmě pro ty, co rádi poslouchají a relaxují u toho, tak si za chvilku na našich vlnách, které ladíte, Hit Rádio Vysočina, dáme další muziku z našeho playlistu. Rosie a Bruno Mars, anebo taky Neil Diamond a Two Friends. Taková je hudební nabídka před 17:30. Tak přeji pohodový pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: FC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: celé Vysočiny přeje Tomáš.
1: No a jihlavské hokejisty zítra čeká velký den, tentokrát se nebude ale jednat o přípravný zápas, nýbrž o to, že Dukla Jihlava zítra oficiálně odstartuje svou 70. sezonu akcí s názvem Dukla Nástup. Začíná se už v 11 hodin u Horácké arény, no a čeká vás pestrý program pro děti i dospělé, vojenská technika, ukázky výsadkářů a spousta duklácké atmosféry. No a odpoledne se program přesune přímo na led, v 16 hodin nastoupí proti sobě výběr 43. výsadkového pluku a Old Boys Dukly Jihlava. V jejich sestavě samozřejmě nebude chybět ani Bedřich Štěrban. No a celá akce má ale ještě jeden důležitý rozměr. Výtěžek ze vstupného poputuje na pomoc dvěma lidem a jejich rodinám, které se právě teď ocitly v těžké životní situaci. Takže zítra můžete spojit hokej, armádní tradici, zábavu a hlavně můžete pomoci i dobré věci. Dukla startuje svou 70. sezonu a to je rozhodně důvod, proč být u toho. No a pro ten páteční počínající večer si dáme jednu hitovku, která na žádné akci dobré společnosti nemůže chybět. Tady už jsou Vohnouti a Svaz českých bohémů. Tak krásný poslech s Rádiem Vysočina.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

Vyhrál taky Kesha a jejich Timber. Naladili v éteru hitrády a většina ten správný rytmus na páteční večer. Já doufám, že už si pátek 4. září užíváte z pohodlí domova. No a víte, co mě na tom nadcházejícím víkendu tak fascinuje? Že když se podíváme na akce, které jsou pro tento víkend na Vysočině nachystané, na spoustě z nich se můžete nejen dobře bavit, ale zároveň někomu pomoct. A to máme my samozřejmě hodně rádi. Už zítra se bude konat a také pomáhat v areálu Letního kina v Jihlavě akce Přijďte na koncert, pomůžete. Vstupné je 150 korun na celý výtěžek, poputuje na pomoc nevidomým a slabozrakým lidem z Vysočiny. Od 2:30 odpoledne tady zahraje celkem 13 kapel a mezi nimi třeba Voči nebo Vigo a nebude to jen o muzice. Pro děti bude připravený skákací hrad, malování na obličej, naučná stezka, tetování nebo tvoření. Takže další skvělý tip na sobotu, přijďte si užít koncert, pobavíte se s rodinou a ještě tím pomůžete. A přesně takové akce, jak jsem říkal, my tady na Hit Radio Vysočina máme hodně rádi. A taky, co máme rádi, je muzika, kterou pro vás hrajeme. Tu muziku, kterou máte rádi zase vy. Daniel Pouter nám zaspívá, jak měl špatný den a doufám, že u vás to bylo naopak, že se ten pátek měli krásný, jak tomu se přidá i kolega Kamrat. No a hitovka Be Mine, která nám rozproudí krev v žilách. Tak krásnej páteční podvečer u poslechu Hit Rádia Vysočina.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Kamarát Be Mine, 17 hodin 49 minut na Hit Radio Vysočina, do celé Vysočiny zdraví Tomáš a přeje krásný páteční podvečer. Já myslím, že skvělá věc a dá se říct, otevírá i ten páteční večer a jestli klidně chcete, tak i noc. Záleží, jestli někam vyrážíte nebo půjdete jako já dneska spát se slepicema, protože zítra mě čeká další práce a tentokrát to ale nebude Hit Radio Vysočina, to se můžete těšit od 13 hodin na mojí kolegyňku Ivču Grande. No a pro dnešek se loučí teda Tomáš Digrin, díky, že jste se mnou byli, no a na mě se můžete těšit příští sobotu v éteru Hit Radio Vysočina od 13 hodin. Užívejte prvního zářijového víkendu a k tomu, abyste ho pořádně započali, ještě teď posílám další hity a podíváme se na zpěvačku Dua Lipu. Tak hezký páteční večer. Ahoj.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na D10 hlásíte kolonu ve směru od Prahy, popojíždět budete taky na pražském okruhu mezi D5 a Ořechem a zdržení hlásíte i na D1 směr Brno mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vyražte o víkendu na houby, nabádají meteorologové. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Zlepšují se zejména v horských a podhorských oblastech. V Čechách je situace výrazně příznivější než na Moravě. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. A to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
2: Nejvíc výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Řada muzeí a galerií bude v neděli otevřena zdarma. Stálé expozice bezplatně zpřístupní 15 institucí, které zřizuje Ministerstvo kultury. Mnohé otevřou více objektů, které spravují. Registrace předem zpravidla není potřeba. Státní muzea a galerie mají být nově volně přístupné každou první neděli v měsíci. Policie v Hradci Králové bude v neděli v pohotovosti, a to kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na veřejný pořádek dohlídne více policistů. Řidiče policie upozorňuje na možné dopravní komplikace. Nedělní utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
4: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, od severozápadu čekáme postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně přehánky, na večer bude mraku většinou ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
5: Krásný dobrý večer, s vámi už vaše Lea, Hit Radio, to nejlepší z 80. 90. až po milénium, tak co takhle lambáda. Máme takové babí léto, bych řekla, tak bokem doprava, bokem doleva a hlavně je pátek.

I tohle vám hrajeme. 80. léta, 90. milénium. Je pátek večer, 4.9., 10 minutek po 18. Hezký podvečer, ne úplný večer. Vám přeje Lea. Tak doufám, že si to tady spolu užijeme. Napište mi, kdo posloucháte na 777-937-777 a já vám k tomu budu hrát samý skvělý pecky. Teď zabrouzdáme do českého rybníčku a dáme si legendární hit. Kapely Krištof, Kosmošop a taky potom Snap a Summer. Tohle a ještě mnohem více, tak hezký večer.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Small Town Boy. I tohle vám hrajeme. Doufám, že se máte krásně. Píšete nám hezké zprávy, takže moc krát děkuju. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Girl just wants to have fun. Holky, to je song pro nás, pro ten páteční večer. Tak doufám, že si ho užijete nejen vy, ale i chlapi, muži, pánové. Díky, že posloucháte, no a za chvilinku jsme zpátky. Do té doby se má skvělá muzika.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jestli jste celý týden čekali na nějaké znamení, že víkend je opravdu tady, tak tady ho máte, kamarádi. Bye bye bye od NSYNC, nejlepší devadesátková kapela. Takže pracovní týden balíme, starosti necháváme někde za dveřmi, do popelnice s nima třeba a míříme vstříc pátečnímu večeru. Zítra sobota, neděle, pohoda, klídeček, relax. Tak krásný páteční večer vám přeje Lea a vaše Hit Radio. A teď už NSYNC.

0: Brandy, Monika, Ježíš Maria, prostě skvělý. Přesně podle našeho gusta. A rozhodně nekončíme, protože za chviličku Venga Boy, Survivor a spousta dalších skvělých hitů, které vám rozjedou ten páteční večer 4. září. Prostě zakončení toho prvního školního týdne. Tak ať jste kdekoliv, nalaďte se na víkend společně s námi. Tak za chviličku Venga Boys. Šalalalala.
1: Hit Radio Vysočina.

chvíli s vámi. Možná někdo z vás má takový ten pocit, že prostě někdy stačí jen na chviličku zpomalit, nadechnout se a nechat za sebe mluvit hudbu. A tohle tady přesně děláme, protože teď přichází krásné spojení dvou výjimečných hlasů a jedné skladby, která opravdu má takovou tu pravou atmosféru. A je to Miroslav Žbirka

Pátek večer, Hit Radio, taky Lea. Doufám, že se máte krásně, že už odpočíváte, i když vlastně někomu z vás třeba začíná noční šichta, tak já věřím, že to zvládnete. Jdeme na vaše SMSky chodí nás, jich tady hodně. Píše Renča a Péťa, ahojky, Leonko, zdravíme z Chorvatska. Právě se chystáme na procházku do města na zmrzku pivo pizzu a u toho posloucháme nejoblíbenější Hit Radio. Ježíš, to je tak hezký, holky, tak já vás pozdr

0: pátek večer, to je super. Krásně hrajete, přeju hezký vysílání. Děkujeme moc, těch zpráv je tady opravdu hodně, takže děkuju a já vám posílám další skvělou muziku. Susan Vega nebo Blue, Roxette a prostě spousty skvělý muziky 80, 90 až po milénium.
1: Hit Radio Vysočina.

Vánoce se pomalinko, ale jistě blíží, proto jsem si dala i ten vánoční podkres. Tak schválně, kdo někdy zažil předvánoční New York, tak ten ví, že je to prostě nádherná atmosféra. Já jsem ho nezažila, chci si to splnit buď letos nebo příští rok stoprocentně, prostě jednou za život to chci opravdu zažít. A je to atmosféra, na kterou se prostě jen tak nezapomíná. Světla, výlohy, obrovský vánoční strom, ruch města, které snad nikdy nespí. No a my se tam teď alespoň společně na chvilinku přeneseme hudbou, protože právě teď na scénu Hitrádia přichází Pet Shop Boys a jejich New York City.

0: My dneska spolu budeme usínat s vámi Lea a zítra se spolu budeme probouzet tou pravou nohou do toho nového dne, hlavně víkendového dne, kdy většina z vás odpočívá, relaxuje a děláte to, co máte rádi. My se vám postaráme o zábavu zítra s Filipem a hlavně budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, kde budou opět další nezapomenutelné zážitky. Takže rozhodně i o víkendu buďte s námi, jo? Dobrá nálada zaručena, pozitivní energie taky, i když záleží, jak se dneska vyspinkám. Ale víte, že někdy s náma je to těžký. Na druhou stranu jsme tam všichni spolu rádi, takže si ten víkend tady užijeme. Za chviličku Jamiroquai a nebo Bára Basíková a spousty dalších hitů. Hezký pátek.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: děláte krásně, ale podle toho, co píšete, tak ano. My vám hrajeme ty nejlepší hity. Já se s vámi pro dnešek budu muset rozloučit. Poběžím spinkat. Nevím, čím to je, ale dneska jsem tak strašně unavená. Špatně se mi v noci spalo, tak já doufám, že zítra v sobotu v 7 hodin ráno tady budu s dobrou náladou, tak jak jste zvyklí, s takovou tu mojí šílenou pozitivní energií a že si ten víkend uděláme hezký. Tak se mějte krásně, užijte si páteční večer a přeju vám všem krásnou dobrou noc. Posílám velkou pusu a buďte na sebe hodný, jo? Tak zítra, čau!
1: Hit Radio Vysočina.
2: Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
2: Březová.
3: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
2: Březová.
3: Resort Březová.cz.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.